0: Ahojte, ja som Ivan zo skupiny INT Smile.
1: Ahojte, ja som Bilo z Pulsu.
0: A v Prešove na koncerte máme pre vás pripravené prekvapenie.
1: Tešíme sa na

Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.